0: Taky pak jim rozpodu pomolím si já.
1: Hospody pomiluj.
0: Já se vyspásil se k nás Bůže tvoje bodatí.
1: Hospody pomiluj.
0: Světuju, prečistuju, preboslovenu, sládnu a dečist našu Bohorodicu i prísudiju Máriu, svoj syni se tvoj měnuše, sami sebe, druh draž, náš prísud Bůh predady.
1: Tebi, Hospody.
0: Jako Boh i čako je z Boh jesi, tebi sa o svojom ocu i sudne sa tvojom duchu.

Mene čerez oblačov spustili v koši dolov murom, a tak je muti k jeho rukám. Keď si ja to duch vám mám chváliť, chodz mi to neje na choseň. Povím vám teper o vidinách i vyjavliňach, kotre je má od hospoda. Poznám človeka v Kristovi, kotre pereť 40 rokami. Civtili neznám, cibesila neznám, Boho znať. Bol perenesený až do treťoho neba a znám,